0: di capitoli Mec, vi dica si è pecli vau formo
1: Namo drebne bis la te slunce plane frela Se kvorsku všemu od vieku Přemocnou vůní ze síle nákane V prídu květin rosa od vieku Z květin vůně pokojná, co věčný a tichý dík Víš, stoupá od vieku Pod korou skal a půdy oheň věčný strahuje se od věku. Ostrmé předy vlny moře se příští v trpělivé zkáze od věku. Z lidských srdcí rudá krev se příští tiše od věku.

Ach, nejsou ani dnes nesmrtelní vozit bezpečný před konečným zánikem. Životům jako světům hrozí píš neblahý osud zánikem. Pramorské stěny věkovité kmeny vše poznamenáno jest zánikem. A stejně pohled nejkrásnější ženy jest slibný životem i zánikem. Však duše, která vysoko jistě vzlétla, nedej zastrašiti se zánikem. Neb existují věčnosti a světla a jistá jsou před tvorbou.

0: diesem Unterpalier gewinnt nie Uras. Nebo byl jsem snad obráčen.
1: Pleklo tvoj, zakrvaven.